Nad mou chatou větrivanou, slunce volá na shledanou, je už čas a musím jít. Nad krajem se vítr valí, stopy léta zhasly v dáli, všude kolem je už klid. Zas až z jara slunce vzplane, tvoje srdce roztoulané, navrátí se ke mně zpět. Na úpatí modré skály, kde jsme spolu kdysi stáli, rozkvete zas modrý květ. Kdo mi tě odvedl, ten mi tě vrátí, dříve než ty hor přikryje sníh. Zase mi vrátíš zpět, až dny se zkrátí a v chatě u ohně zazní.